0: didn't give up the will.
1: Ho má, myslím, zdej se své vůle.
0: Stubbornness, yeah. In will in a negative way.
1: Ale tím se myslí ta tvrdohlavost.

0: So it is a beautiful bhajan written by Sridip Narayan Mahaprabhuji.
1: Je to krásný bhajan, který napsal Sridip Narayan Mahaprabhuji.
0: It's in line with today whole topic what we were speaking.
1: A je to ladí to s tím tématem, o kterém jsme dneska mluvili.
0: Mahaprabhuji says to the people of India.
1: Mahaprabhuji říká lidem v Indii.
0: Logo means people.
1: Logo znamená lidé.
0: And Bharat is the old name for India.
1: Bharat je původní jméno pro Indii.
0: Still, yes.
1: Pořád je.
0: So Mahaprabhuji says, O people of India, gain the knowledge, follow Sanatan Dharma.
1: A Mahaprabhuji říká, o lidé Indie, získej poznání a drž se Sanatan Dharmy.
0: Don't go here and there, search here and there.
1: Nepobíhej se a tam nehledej nikde jinde.
0: Drive away all the wicked.
1: Zbav se všech proradných.
0: O you protectors of cows.
1: A vy ochránci krávy, krav.
0: Gau bachane. Gau is the cow and bachane protectors.
1: O vy, kdo ochraňujete krávy.
0: Reflect on Vedas and Puranas.
1: Uvažujte o Védách a Puránách.
0: And propagate righteous conduct.
1: A rozšiřujte, upevňujte správné chování.
0: The right moral and ethical principles.
1: Správné morální a etické principy.
0: And don't lose the heart.
1: Nestrácejte srdce, nestrácejte odvahu.
0: You are the one who foster love among all.
1: Vy jste ti, kdo přinášejí lásku všem.
0: Don't quarrel among yourselves.
1: Nehádejte se mezi sebou.
0: And if some people are against the Satsanatan Dharma,
1: pokud je někdo proti Satsanatan Dharmě,
0: don't mind them.
1: Nevšímejte si jich.
0: Like Swami Avatarpuri said, don't point with the fingers on them.
1: Jak říkal Swami Avatarpuri, neukazujte prstem. Yeah.
0: But follow great men.
1: Ale následujte ty velké bytosti, velké lidi.
0: Like Rama.
1: Jako je Ráma.
0: Be strong.
1: Buďte silní.
0: And endure through various times.
1: A vydržte všechny možné časy.
0: We know that Rama went for 14 days to the jungle and faced many evil.
1: Víte, že Ráma šel na 14 let do vyhnanství a vydržel mnoho těžkostí.
0: O dear ones, meditate on Lord Shiva.
1: O mí drazí, meditujte na pána Šivu.
0: Shiva Shankara Kodhyavo. And attain freedom, self-rule.
1: A dosáhnete svobody a vlády, vlastní vlády.
0: Svaraja is the word.
1: Svaráč, nezávislost.
0: And this can be understood spiritually and also politically.
1: Ať už tomu rozumíte duchovně nebo politicky.
0: Because Mahaprabhuji was living at the same time as Mahatma Gandhi.
1: Protože Mahaprabhuji žil ve stejné době jako Mahatma Gandhi.
0: They even met.
1: A dokonce se setkali.
0: It's written in Lila Amrit.
1: V Lila Amrit si to přečtete, ten příběh.
0: And because today is India Independence Day.
1: A protože dneska je den indické nezávislosti.
0: So attain Swaraja, independence.
1: Dosáhněte nezávislosti, Svaráč.
0: And then if you follow Satsanatan Dharma, a lot of wealth will follow, will come.
1: A pokud se budete držet Satsanatan Dharmy, všechno bohatství k vám přijde.
0: Malabhuta, a lot of wealth, spiritual and material.
1: Ať už světského i duchovního bohatství.
0: I have found Gurudev Puriji.
1: Našel jsem Gurudeva Dev Purijiho.
0: He is without any form, Nirakshara.
1: Je Nirakshara bez podoby.
0: And Nirdaya without any wish and without any cause.
1: Bez žádných přání, bez žádných tužeb.
0: Swami Deep Mahaprabhuji is singing about your glory.
1: Swami Deep opěvuje tvou slávu.
0: And you unite everybody and show us the path just by showing yourself.
1: A ty jsi nás sjednotil a ukázal nám cestu tím, že se projevil.
0: Sena today Swami Gajananji nicely explained the just by the sign, just by seeing.
1: Sena, to je to jenom, že tě vidíme, tento znamení, ten ukazatel.
0: Milane, you bring together, you unite.
1: Všechny nás přivádíš, sjednocuješ.
0: So we will now all together sing.
1: Tak teď si ho zaspíváme.
0: The melody you will maybe know.
1: Možná tu melodii znáte.
0: Because some years ago when it was Kumbh Mela.
1: Protože před pár lety, když byla Kumbh Mela.
0: It was on Swamiji TV. When Swamiji had this big sombrero, black.
1: Když tam Swamiji měl na sobě.
0: It was inside this bhajan.
1: to velké černé sombrero, tak tam zněl tenhle bhajan.
0: It very touched us and we were thinking what is it about?
1: A my, nás velice zaujala, říkali jsme si, co je to za bhajan.
0: So we didn't know because it's not in the bhajan book.
1: Neznali jsme ho, protože ho nemáme v knize bhajanů.
0: But then we asked Mahmoud.

0: नंदन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमः। दीप ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपं सज्जते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम्। ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू आवर Alakpuri ji siddha peeth parampara.
1: S úctou k naší Alakpuri ji siddha peeth parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného, tyhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners,

0: nic stejně nejsou šťastní.
1: And some people they want to say no, I don't like this.
0: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
1: And so it's with all different kind of path we are doing.
0: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
1: And some things that I know everything.
0: A někdo si myslí, já už vím všechno.
1: I'm strong.
0: Já jsem silný.
1: But it is said.
0: Ale říká se.
1: O human.
0: O člověče.
1: O man.
0: O člověče.
1: Don't be proud of thy body.
0: Nebuď pyšný na svoje tělo.
1: And don't be proud of your little tiny knowledge.
0: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
1: You are running with a little needle.
0: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
1: In my powerful weapon.
0: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
1: But when come the big arrow?
0: Ale když přiletí velký šíp,
1: it's different.
0: To je něco jiného.
1: But this arrow is nothing.
0: Ale i ten šíp není nic.
1: We have the gun.
0: My máme pušky.
1: That's also now nothing.
0: A i to teď už nic neznamená.
1: Bomb.
0: Máme bomby.
1: Atom bombs.
0: Atomovou bombu.
1: But still they are not happy.
0: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
1: Like these people, they are not happy.
0: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
1: And they are not happy, and they are makes others also confused.
0: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
1: Stay, remain.
0: Zůstaňte, zůstávejte.
1: And continue our path.
0: Pokračujte na naší cestě.
1: There are people with the ego or something.
0: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
1: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
0: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
1: So there's one story.
0: A tak je jeden příběh.
1: This story is about, it's called very ancient forest.
0: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
1: Even 10,000 years old trees.
0: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
1: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
0: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
1: So there are trees they were when we go to the Himalaya.
0: Až pojedeme do Himalají.
1: And Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
0: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
1: And there is how many 500 years or no how long is this banyan tree? More than thousands.
0: Tam je strom, kterému je
1: 3000 of the
0: kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
1: And still there.
0: A pořád tam je.
1: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
0: V lese bydlel velice příjemný yogi.
1: Peaceful.
0: Byl v klidu.
1: Very Viveka, full of Vivek.
0: Měl Viveku, byl plný Viveky.
1: Something like Arjun Puri.
0: Něco jako Arjun Puri.
1: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
0: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
1: And there was one tree very, very old.
0: A byl tam jeden velice starý strom.
1: About 35 people have to hold the hand so they can cover the branch or the trunk of the tree.
0: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
1: We don't know.

0: What will be that?
1: No a co to bude?
0: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
1: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
0: And that's called the one, what we call the
1: X.
0: Tomu
1: se říká sekera.
0: Swamiji, all right, thank you.
1: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
0: Don't waste your time.
1: Neplýtvej tady časem.
0: Go and meditate.
1: Jdi a medituj.
0: He went away.
1: A tak on odešel.
0: After 20 years, Babaji came again.
1: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
0: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
1: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
0: And this big tree.
1: A ten mohutný strom.
0: Lying there as the dry wood.
1: Ležel tam jako uschlá kláda.
0: Guruji came.
1: Guruji přišel.
0: And looked there.
1: A podíval se tam.
0: And he said.
1: A řekl.
0: Pity.
1: Škoda.
0: I told him.
1: Já jsem mu to říkal.
0: But he said to this trunk of the tree.
1: No a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
0: Tell me please.
1: Prosím, řekni mi.
0: How this small axe cutted your whole forest?
1: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
0: He said, yes, Swamiji.
1: A on odpovídá, ano, Swamiji.
0: That axe didn't have that much power.
1: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
0: But my family members.
1: Ale můj vlastní člen rodiny.
0: My friends in this forest.
1: Moji přátelé v tomto lese.
0: They joined with X.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And joined with the X.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly.
1: A podobně.
0: You come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many years.
1: Mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: Něco jako mentální onemocnění.
0: That's called schizophrenia.
1: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
0: Hallucination.
1: Halucinace.
0: There are different kind of schizophrenia and depressions.
1: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
0: And that can give us that.
1: A to nás
0: or destroy.
1: To nás může zničit.
0: And so that's called blackmailing.
1: A tomu se říká vydírání.
0: Therefore, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji proto řekl.
0: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
1: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
0: Doesn't matter your guru or my guru.
1: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
0: Or her guru.
1: Nebo její guru.
0: Or their guru.
1: Nebo jejich guru.
0: But when there is Satguru is.
1: Ale tam, kde je Satguru.
0: Then is one.
1: Tam je jednota.
0: And Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji řekl.
0: Sometimes I can't see any bhakta.
1: Někdy nevidím žádné bhakty.
0: Who is for the satsang?
1: Kteří přišli na satsang.
0: And I'm a tear for my bhaktas.
1: a tečou mi slzy pláču pro své bhakty.
0: Love.
1: Láska.
0: Love is strong.
1: Láska je silná.
0: And love you cannot hide.
1: A lásku nedokážete schovat.
0: And you cannot destroy that love.
1: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
0: And that is within you.
1: A to je ve vás, uvnitř vás.
0: This body have no strength.
1: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
0: That mind have some strength.
1: Mysl určitou sílu má.
0: But mind becomes also very weaker.
1: Ale i mysl velice zeslábne.
0: When the love is there.
1: Když je tu láska.
0: And what is that love?
1: A co je ta láska?
0: The spiritual God's knowledge.
1: Duchovní božské vědění.
0: There's only one word, love.
1: Je jenom jedno slovo, láska.
0: Do you write? I don't know any Czech language.
1: Nevím, jak se to píše v češtině.
0: Do you write the loves?
1: Píšete lásky?
0: Eh? No. Yeah. But when many are okay, but still is love, not loves.
1: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
0: That's it. So even you make a multiply.
1: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
0: Like God is only one God.
1: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
0: Only one God.
1: Jenom jediný.
0: You may say God Krishna.
1: Můžete říkat Bůh Krishna.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Shiva.
1: Shiva.
0: Or God Jesus.
1: Nebo Bůh Ježíš.
0: Or any gods.
1: Nebo jakýkoliv Bůh.
0: So we said God Jesus.
1: A tak říkáme Bůh Ježíš.
0: God Ram.
1: Bůh Ram.
0: God Krishna.
1: Bůh Krishna.
0: This is the only Krishna. These are only the name. This.
1: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
0: But only one is that is God.
1: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
0: G-O-D.
1: Ať už je to on nebo ona.
0: And so God is Brahma.
1: A Bůh je Brahm.
0: G is a generation.
1: G,
0: generating.
1: To je ta generace, ten se generuje pořád.
0: And O is that strength, the power.
1: O je ta síla, ta moc.
0: And D is that again destroying.
1: A D je ten, co opět je zničeno.
0: So Brahma, Vishnu and Shiva, G O D.
1: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G O D.
0: But we can give them other names.
1: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
0: Therefore, as much as you are developing spiritual.
1: A tak čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím jste v nebezpečí.
0: As much as you spiritual develop,
1: čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím více je nebezpečí.
0: So therefore you have to take care.
1: A proto musíte se dávat pozor.
0: Like today newborn child.
1: Tak jako když dneska narozené děťátko.
0: But you have to take care.
1: A musíte o něj pečovat.
0: There can be many different kind of infections.
1: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
0: So you are now born a spiritual soul.
1: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
0: But there are many negative the infections.
1: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
0: Many times even the how to call it? One word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
1: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
0: As exactly like a Shiva.
1: A vypadali úplně jako Shiva.
0: And everybody think it is Shiva.
1: Každý si myslel, to je Shiva.
0: But he was rakshas.
1: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
0: Night he becomes a rakshasa.
1: V noci se stal rakshasou.
0: And nobody could kill him.
1: A nikdo ho nedokázal zabít.
0: So they tried to take his head away.
1: A oni se mu snažili useknout hlavu.
0: Rakshasas have power again becomes.
1: Ale rakshasy mají sílu se znova oživit.
0: That time ultimately only can do the shakti.
1: A A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
0: Devi.
1: Ta Devi.
0: She knows and she can destroy that rakshasa.
1: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
0: So we have to come to the satsangs.
1: A tak my musíme chodit na satsangy.
0: And you should take care that in satsang there is not somebody is that rakshasa.
1: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
0: You remember in the Satyuga churning of the ocean?
1: Pamatujete si při Satyauze, když stloukali ten oceán?
0: Finally they got the nectar.
1: Nakonec získali nektar.
0: And now nectar came.
1: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
0: That the immortal.
1: Ten nesmrtelnost.
0: Who will drink? They will become immortal.
1: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelný.
0: Okay. Well, God have to make also trick.
1: A i Bůh musí občas dělat triky.
0: Have to become.
1: Tak to musí, musí se to stát.
0: Sometimes God have to become different form.
1: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
0: He can become like a woman.
1: Může se projevit jako žena.
0: Or woman can become like a man.
1: A nebo žena se může projevit jako muž.
0: Or can become a half animal and half a human.
1: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
0: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
1: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura napůl napůl člověka.
0: Half fish,
1: napůl ryba,
0: and half human.
1: A napůl člověk.
0: That was is called Matsya.
1: Tomu se říká Matsya.
0: Matsya incarnation.
1: To je ta inkarnace.
0: Out of the 24 incarnations.
1: Jedna z těch 24 inkarnací.
0: So, if Vishnu will come,
1: a pokud přijde Vishnu,
0: Rakshasas will not accept.
1: Rakshasové to nepřijmou.
0: If Shiva comes,
1: kdyby přišel Shiva,
0: neither devas will be happy, nor the rakshasas will be happy.
1: Ani boho, ani dévové, ani rakshasové z toho nebudou šťastní.
0: Because he balance takes care of them.
1: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
0: Otherwise the rakshasas will destroy whole earth.
1: Jinak by rakshasové zničili celou zem.
0: And Brahma? Also they will not like.
1: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
0: So Vishnu come as a woman.
1: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
0: What was her name?
1: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
0: Mohini. And what is a Mohini?
1: A co to znamená Mohini?
0: What? A beautiful.
1: Překrásná.
0: Attractive.
1: Atraktivní, přitažlivá.
0: It is so beautiful.
1: Je tak překrásná.
0: So even some rishi who don't want to see the woman.
1: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
0: And she was walking like this.
1: A když ona tam takhle projde.
0: He will only look.
1: Tak on by se jenom podíval.
0: And once again he will look like this.
1: A už se neudržel znova.
0: Yes. You will see twice.
1: A tak se musíte podívat dvakrát.
0: Or a man.
1: A nebo muž.
0: A beautiful.
1: Krásný muž.
0: And this lady don't like any woman.
1: A když ta žena nemá.
0: And she's typing.
1: A něco píše na počítači. Něco píše.
0: Man is walking.
1: A ten muž tam projde.
0: Like our Om Prakash.
1: Tak jako náš Om Prakash.
0: And this woman said.
1: A ta žena řekne.
0: Thank you. attraction.
1: To je ta přitažlivost.
0: That is called the iron

0: A to je jako to železo.
1: And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this bolt.
0: Oba jsou sobě přitahováni.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, od ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Ne, nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermal for thermos, tea thermos.
0: Ty termosky.
1: And they had the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj, byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byly pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And it gave it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: Ty dévové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové byli.
1: Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jste říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je Rakshasa.
1: Put the Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A Rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chapped the neck of the Rakshasa.
0: A hlava a usekl jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
1: The Rakshasa said.
0: A Rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava tam na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Tricky Vishnu. You cannot kill me.
0: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality
0: jenom,
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.

0: And that Rahu is the head.
1: A ten Rahu to je ta hlava.
0: And Ketu is the trunk.
1: A Ketu je ten trup, to tělo.
0: And Rahu said,
1: a Rahu řekl,
0: Vishnu, be careful.
1: Vishnu, dávej si pozor.
0: I will not let your any work successful.
1: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
0: I will make destroy.
1: Já tady budu ničit.
0: And so the Rahu and Ketu.
1: A tak Rahu a Ketu.
0: And Saturn.
1: A Saturn.
0: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
1: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
0: Let's say we are not talking about astrology.
1: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
0: But
1: ale
0: one drop of this nectar.
1: Jedna kapka toho nektaru.
0: Or one drop of the poison.
1: A nebo jedna kapka jedu.
0: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
1: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
0: He said.
1: Říká,
0: that in the satsang, in some kusanga comes.
1: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
0: then is like a bite of a poisonous snake.
1: Je to jako kousne jedovatý had.
0: And that is a poisonous snake. Only bite one.
1: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
0: But such a negative person who comes can bite more.
1: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
0: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
0: Listen the Satguru's vakyas.
1: Poslouchejte slova Satgurua.
0: A real saint.
1: Skutečného světce.
0: Not this who is the schizophrenic.
1: Ne těch, kdo
0: jsou depressive.
1: Ty schizofrenici.
0: Anger.
1: Ty, kdo jsou plní hněvu.
0: If someone say I will destroy.
1: Pokud někdo říká, já budu ničit.
0: That one is not good. It means that is mentally ill.
1: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
0: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
1: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
0: Therefore Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji řekl,

0: Oh, my mind.
1: Oh, má mysli.
0: Mahaprabhuji doesn't tell you.
1: Mahaprabhuji to neříká vám.
0: But he is telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should telling whom to our mind.
1: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes.
1: Ano.
0: Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything first before.
1: Buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Others said no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said no, completely half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%,
1: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
0: Lawyer.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten
0: majetek. And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santoš.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santosh for all.
1: A ona tu Santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15, ty 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10, 20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál. Ten
0: and you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%.
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: गलियां छोटी, the path is very narrow.
1: Ta cesta je velice úzká.
0: This side is Kusanga.
1: Na téhle straně je Kusan.
0: This side is the enemy.
1: Na téhle straně jsou nepřátelé.
0: It's very narrow.
1: Ta stezka je velice úzká.
0: This side is Rakshasa.
1: Na téhle straně jsou Rakshasové.
0: This side is the wild animals.
1: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
0: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
1: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
0: They will try to throw down in other side.
1: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
0: And what more dangerous?
1: A co ještě víc nebezpečné?
0: Because of the night is very dark.
1: Protože tam noc je velice tmavá.
0: Clouds.
1: Ty mračna jsou vysoko.
0: Otherwise can be from the stars little bit light.
1: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
0: But it is dark and dark and dark.
1: Ale je to temno, temná temnota.
0: What kind of darkness?
1: Jaká je to temnota?
0: Ignorance, ignorance, ignorance.
1: Nevědomost, nevědomost,
0: nevědomost. We don't know what was in our past life.
1: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
0: And we don't know what will happen in one second.
1: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
0: That is called darkness.
1: A tomu se říká temnota.
0: We may make so many plans.
1: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
0: It is mine.
1: Tohle je moje.
0: I will enjoy.
1: Tohle si užiju, to je moje.
0: That.
1: Tamhle to, tohle to.
0: But mutti band kar aya aur haath khule jaya. When you were born,
1: když jste se narodili,
0: you came with a closed fist.
1: Přišli jste se zlaťatýma pěstma.
0: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
1: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
0: But when you will die,
1: ale až budete umírat,
0: your hands will remain.
1: Vaše dlaně budou otevřené.
0: So we don't know what you brought with.
1: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
0: But the death will say, open your palms.
1: Ale smrt řekne jen otevři.
0: Show me.
1: Ukaž.
0: Leave it everything here.
1: Nech všechno nech tady.
0: Yes?
1: No.
0: Yes or no?
1: Je, ano nebo ne?
0: So that is a darkness.
1: A to je ta temnota.
0: We don't know what will happen next minute.
1: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
0: In India we say it.
1: V Indii říkáme.
0: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
1: Dobrá.
0: You are talking about tomorrow.
1: Mluvíš o zítřku.
0: But you don't know what about one second.
1: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
0: Therefore, between this one second, take name of God.
1: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
0: Mahaprabhuji. That is our liberation.
1: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
0: so,
1: je naše osvobození.
0: Ignorance is the darkness.
1: Tak ta nevědomost, to je temnota.
0: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
1: A ta cesta je velice kluská.
0: Yes, now when I came first time to Europe,
1: když jsem poprvé přijel do Evropy,
0: and then it was, I came on 3rd March 1973.
1: Bylo to 3. března 1973.
0: To Czechoslovakia.
1: Do Československa.
0: And there was so much snow.
1: A bylo tady tolik sněhu.
0: And morning I just went out.
1: A ráno jsem vyšel jenom ven.
0: And I was poured down.
1: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
0: I said, so slippery.
1: A já jsem říkal, takhle to klouže.
0: Okay. In 1977.
1: A v roku 1977.
0: Or 76.
1: Nebo 76.
0: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
1: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
0: Unfortunately, she died.
1: Už na neštěstí zemřela.
0: And So I had my room.
1: Měl jsem tam svůj pokoj.
0: Then Mataji had her room.
1: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývák.
0: And she wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty že mě budeš učit.

0: It was. But she put me with television, aha, black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
0: And you all know, exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
0: National hymny.
1: Byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there's no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: A lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said,
1: a Mataji
0: now 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete Swamiji, že teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 10-30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 m.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý a asi jenom 1,30 m široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people, they chipped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
0: So, Mataji said, I said, when is it bailed? She said, now it will be, you can listen.
1: A já jsem tady říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes, slippery.
1: A měl jsem
0: slippery.
1: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and sniffy.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was a pst.
1: A během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing. Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkal.
0: And she closed again.
1: A tak zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devapuriji's.
1: A my známe Devapuriji's.
0: People saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal.

0: 400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
1: It's not easy.
0: Není to snadné.
1: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alak Puri Jis Gufa.
0: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alak Puri Jis Gufa.
1: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
0: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
1: And now they are in Badrinath again.
0: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
1: And in 2-3 days they will go to Devpuri Jis Gufa.
0: A za 2-3 dny půjdou k Devpuri Jis Gufa.
1: And there is someone here who was in Devpuri Jis Gufa.
0: A je tady někdo, kdo tam byl v Devpuri Jis Gufa?
1: Who was?
0: Kdo to byl?
1: You have to stand up. Yes. And how is hard way? Can you tell us a little bit?
0: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
1: How hard?
0: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
0: Byl jsem tak požehnán, Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
0: Byl jsem se Sabi Shanti před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
0: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I lived in mountainside. So I walked every day in the mountain.
0: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem každý den chodil do hor.
3: It was difficult, but it was so much prana.
1: The Hungarian mountains so high.
0: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
1: That's a good idea.
3: It was just like 800 meters.
1: Okay. Sorry, go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
0: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
0: a já jsem cítil
3: Guruji,
0: Mahaprabhuji,
3: Dev Puriji, Alak Puriji, all on the way,
0: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
0: a opravdu
3: path.
0: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of to go the way of Pandavas,
0: jít tou cestou, který šli
3: it's really blessing.
0: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devpuri Jis Gufa was beautiful. I took a few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
0: A já jsem tam
3: that was the Devpuri Jis Gufa. A big smile.
0: Gufě.
3: I felt this is Devpuri Jis smile.
0: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devpuri Jis úsměv, že se tam na mě usmíval.
1: And you go to Satupat?
3: Yes.
1: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
1: And Sastadhara falling about thousands of the
3: yes.
1: Waterfalls.
3: Yes.
1: And then Devpuri Jis.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnu Kund.
1: Yeah.
3: Vishnu Kund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sabi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
0: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavený, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
1: Kesanam sepan. So, what I want to tell,
0: co mám chci říci,
1: that we are bhaktas.
0: My jsme bhaktové.
1: I'm like you.
0: Já jsem jako vy.
1: And you are like me.
0: A vy jste jako já.
1: I hope.
0: Doufám.
1: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devpuri Ji.
0: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devpuri Ji.
1: And Alak Puri Ji's visions which I had.
0: A Alak Puri Ji's vize, který se mi dostalo.
1: A very mighty man.
0: To byl velice mocný muž.
1: High and so.
0: Vysoký a.
1: But it was like in the fogs, in the clouds.
0: A bylo to jako v mlze, zamžené.
1: Two times.
0: Dvakrát.
1: Or three times.
0: Nebo třikrát.
1: Shanti had once or twice.
0: Shanti měla tu vizi jednou.
1: But her vision was more wide between two mountains.
0: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
1: So I can tell you.

0: Be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Deepnath Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě
0: is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow, and now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydal.
0: Communist time under Yugo in Yugoslav on Hungary, books was how many thousands, and in Christmas day, 1 week or 10 days before Christmas, about 2,000-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they said they had their book, Yoga and Dead Life, in Guruji's, Mahaprabhuji's photos. And they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedině, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhuji, Holy Guruji, fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v němčině,
0: Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore, yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga na životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality it's only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or the practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananji také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy yogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: Byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jógy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What do they call the Shilab dance?
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not?
1: A něco jsem se naučil nebo ne?
0: Didn't clean?
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Já jsem řekl ano.
0: Do you need a ladu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost?
0: Or a stick?
1: A nebo tu hůl?
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vijnanadipa Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vijnanadipa.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly these rakshasas gives, you know what was

0: Was it, what they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, tak, víte, jak je to? Ty rakšasy zaútočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see the Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom si s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: It's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that. Poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počít?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslí, já jsem teď ten.
0: But we are
1: velký.
0: We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: pokorní. We should be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, hari om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufru auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku. Hari om.
1: Nastartujte a
0: Dracula can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev, ochraňuj nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříci.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se to vzdal.
0: And he said, I will not be it.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I forgotten.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that rakshasa.
1: A ten rakshasa.
0: Who want to destroy you.
1: Který vás chce zničit.
0: Went like a little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil v maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemy is laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo se ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byly nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: tam uvnitř ty brody.

0: moci toho tolik vyžrali.
1: The trunk is lying there.
0: Podívejte se, ten kmen tam
1: leží. You can walk in and out.
0: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
1: So, also like a diabetes.
0: Tak jako je to diabetes.
1: Diabetes like same thing.
0: Cukrovka je to yes. Stejně.
1: So, likewise, a negative people in the satsang comes.
0: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
1: They are not coming to the satsang.
0: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
1: Therefore, it is said.
0: A proto se říká.
1: Hoshiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke. Ye nagri hai thaga ki, thagti hai dam pila ke. So this I will, Aslaramji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning, 3:30.
0: Tohle je Asharamjiho bhajan, velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
1: And said to me, he called me.
0: A vždycky mě zavolal.
1: Glass water.
0: Říkal, sklenici vody.
1: Yes, Guruji.
0: Ano.
1: Sit down.
0: Posedni si.
1: Mala pero. Meditate.
0: Medituj.
1: Then Guruji will say, Hoshiyar. And if I will do like this, you will say, this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend.
0: Oh, můj příteli.
1: Be alert.
0: Buď bdělý.
1: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke. Don't be cheated.
0: Nenech se podvést.
1: Ye nagri hai thagon ki. This city is the city of the cheaters.
0: Tohle město, to je město podvodníků.
1: Pila ke dam pila karke. With alcohol and this, they will pull you down.
0: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
1: It means ignorance.
0: To znamená nevědomost.
1: So there are so many great saints.
0: Je tolik velkých světců.
1: Look, Paramhans Ramakrishna.
0: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
1: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
0: A jeho manželka.
1: Both great. Holy.
0: Oba byli velcí svatí.
1: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand.
0: Žák Vivekanand.
1: So there are many. Read their lives and look to them.
0: Na ně se dívejte.
1: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
0: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
1: If someone will say he is drinking alcohol.
0: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
1: Did you not see drink alcohol?
0: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
1: Of course I can drink.
0: Můžu se přece napít.
1: But why should he drink?
0: A proč to, ale on by neměl.
1: So many things we have to be careful. I give you a warn.
0: A proto byste si měli opravdu dávat pozor. Já vám dávám varování.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shrila Purji Siddhapeet Parampara.
1: A pozdrav Shri Alak Purji Siddhapeet Parampara.
0: My downward pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému Guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect, thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। So, how do you say भार? First, let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's भार.
1: Není to bar, ale भार.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bar means wait.
1: Bar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bar. Bar means wait.
1: A bar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
1: To znamená váha. To znamená čekej, ale znamená to váha. Když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight, which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme?
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sop diya, sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Ab means today, now.
1: Ab znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Jivan means life and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudeve.
0: And by the way, before I forget.
1: Než zapomenu, mimochodem, než zapomenu.
0: Thanks to Shanti and Sevapuri.
1: Děkujeme Shanti a Sevapurimu.
0: That they are letting us use this beautiful Tilak friendly.
1: Že nás nechají používat tenhle krásný Tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
1: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
1: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
1: Všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
1: A uvařili 8 litrů čaje.
0: So, you know what needs to be done.
1: A tak víte, co nás čeká.
0: And also many, many, many people were helping from all of you to make beautiful cakes.
1: Mnozí z vás pomáhali a nachystali tyto krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were, and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
1: A všechny ty dorty a všechno i Shanti daroval nějaké pici.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
1: To všechno, ten výtěžek půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
1: My už jsme moc staří na hračky.
0: Maybe we are not, but
1: možná, že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so
1: ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now, let's focus on the youth and kids.
1: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
1: A vraťme se zpátky.
0: Yeah, jeet tumhari, ye haar tumhara. The problem is, whenever we are hit with any negativity.
1: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
0: Whenever we are hit with troubles.
1: Máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives, which is not in our control.
1: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God, and then we remember Gurudev, and then we remember all those who we don't remember.
1: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme se na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go serve. So, when we say that we come to you and we give everything to you,
1: a tak když říkáme, přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám,
0: we don't come and just give Gurudev our troubles.
1: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: He jeet tumhari haatho mein, which means my win, my success, that is also in your hands.
1: Jeeta znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or haar tumhari haatho mein, which means haar means to lose, my loss, my unsuccessfulness, that also is in your hands.
1: Hár znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera nischay bas ek hi hai, drada nischay, we were talking about this yesterday.
1: Nischay, o tom jsme včera mluvili.
0: Drada nischay means determination.
1: Drada nischay znamená odhodlání.
0: How many remember this five rules for students from last year?
1: Kdo si pamatuje těch pět pravidel pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you want.
1: Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again, how many of you remember the five
1: si
0: rules of
1: pamatuje těch pět vlastností studenta?
0: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me,
1: opakujte
0: please.
1: Po mně, prosím.
0: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari. Grahatyagi. Vidyarthi. Pancha lakshanam. Panch means five, obviously.
1: Panch znamená pět.
0: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
1: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arthi znamená

0: ten, kdo ho dostává.
1: Can we turn off the fan, please?
2: Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
0: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
2: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
0: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
2: We always learn something from each other.
0: Neustále se učíme jeden od druhého.
2: We always learn something from life.
0: Učíme se něco ze života.
2: We always learn something from our happenings which are happening around us.
0: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
2: Every time we do certain action,
0: kdykoliv něco uděláme,
2: or even if we see a certain action,
0: nebo vidíme, že se něco děje,
2: there is something to learn out of it.
0: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
2: Either we learn from our mistakes,
0: ať už se učíme ze svých chyb,
2: or we learn from the good deeds of others,
0: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
2: What did Gurudev always tell us?
0: Co nám vždycky Gurudev říká?
2: Watch and learn.
0: Dívej se a uč se.
2: He never told how to do this or how to do that.
0: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
2: But we all sat next to him.
0: Ale my jsme seděli u něj.
2: We all saw his way of functioning.
0: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
2: And we learned.
0: A učili jsme se.
2: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
0: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
2: So Dhradanishchay means that determination.
0: Dhradanishchaya znamená to odhodlání.
2: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this Dhradanishchaya.
0: A tato šloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto Dhradanishchaya, o tom odhodlání.
2: Kaka cheshta, kaka means?
0: Kaka znamená?
2: Crow.
0: Vrána.
2: Crow. We love crows, no?
0: Máme rádi vrány, že?
2: Kaka cheshta, the determination, the dhradanishchaya of a crow.
0: Odhodlání, odhodlanost vrány.
2: What was the story?
0: Co byl ten příběh?
2: With the crow?
0: S tou vránou.
2: Even the stories we don't remember.
0: Ani ty příběhy se nepamatujete.
2: Picking the stones.
0: Ona vybírala ty kameny.
2: Please remember them because
0: prosím,
2: now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
0: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
2: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
0: Já dostávám komentáře, že se na satsang opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
2: And I'm a stubborn one.
0: A já jsem zarputilý.
2: So we don't really move forward until we don't learn the one.
0: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
2: The crow and the vessel.
0: Vrána a ta nádoba.
2: Once upon a time.
0: Bylo nebylo.
2: In the distant far nation of Czech Republic.
0: V daleké zemi České republice.
2: There was a vessel, a water pot.
0: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
2: And it was there near Sangam.
0: A byla kousek od Sangamu.
2: And there's a beautiful lake nearby.
0: A nedaleko bylo krásné jezero.
2: Green like the poison which Dev Puriji drank few days back.
0: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Dev Puriji.
2: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
0: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
2: So the crow could have gone and easily drank water from there.
0: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
2: Because their digestive system is not so bad as us.
0: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
2: We have the wish. Yay, we go to India.
0: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
2: Kumbh Mela.
0: Na Kumbh Melu.
2: And then you know the rest.
0: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
2: What happens and what doesn't happen.
0: Co se stane nebo nestane.
2: How your digestive system works.
0: Jak vaše trávení funguje.
2: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
0: Ale ten jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
2: But the energy of the Sangam Hall was so strong because of all of your sadhana.
0: Ale ta energie ze Sangam Hally byla tak silná díky vaší sádhaně.
2: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all you sadhakas are inside.
0: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce radši napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie vší vaší sádhany.
2: But there was only one problem.
0: Ale byl je tam malý problém.
2: Niranjanji was thirsty while leading the anushtan.
0: Niranjanji měl žízeň, když vedl anushtánu.
2: So he drank half of the pot.
0: Půlku té vody z té nádoby vypil.
2: And the vessel, the opening of that was very narrow.
0: A ta nádoba, ta lahev měla úzké hrdlo.
2: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
0: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
2: But for the crow, it has such a small beak.
0: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
2: So it couldn't drink water from it.
0: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
2: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
0: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
2: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
0: Začala po celém ášramu sbírat malé oblásky a kamínky.
2: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
0: A jeden po druhém je házela do té nádoby. And do té lahve.
2: Slowly.
0: A pomalu.
2: Manava dhire chal gaganagara chadana re bhai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
0: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
2: That's the problem with us.
0: To je náš problém.
2: Politicians and sadhus.
0: Politici a sadhuové.
2: You give us the microphones.
0: Dáte nám mikrofon.
2: And it's hard to get it back.
0: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
2: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
0: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
2: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
0: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, jak jsme na tom s časem.
2: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandalishwar Vishwakananda Bhartiji Maharaj.
0: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu.
2: And you can go hours.
0: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
2: But that's the beauty of the wisdom.
0: A to je krása moudrosti.
2: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushes.
0: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
2: That it is not svadharma, but it is paradharma.
0: Není to svadharma, ale paradharma.
2: All the knowledge which is in them.
0: Všechno to poznání, které je v nich.
2: It's too much for them to keep within themselves.
0: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
2: And as the life has no estimate of time.
0: A protože život není načasová, omezen časem.
2: They share as much as they can.
0: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
2: For what?
0: Proč?
2: For jana kalyan.
0: Pro jana kalyan.
2: What does jan mean?
0: Co znamená jan?
2: Hmm? People.
0: Lidé.
2: What does kalyan mean?
0: Co znamená kalyan?
2: Well-being. Any other? Kalyan
0: blaho,
2: means kalyan. To well-being or to free them, liberate them.
0: To znamená osvobodit je.
2: So for jala kalyan, they share as much as they have.
0: Proto jan kalyan, proto se podělí, co mají.
2: So coming back to the crow.
0: Tak se vraťme k vráně.
2: This is one thing it took me a lot of nahamkartas.
0: Tohle mi zabralo hodně nahamkarta.
2: To reach back to the topic from where I started.
0: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
2: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
0: Protože řekneme jenom pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
2: So pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
0: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házela ty kameny, tak ta hladina vody stoupala.
2: And finally, when that water level rise,
0: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,

0: Then he dragged water out of it.
1: Tak nakonec se dokázal napít.
0: But now don't say that that crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrán, že to byl havran, on a já jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dritte nishche should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nishche bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. I only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
0: But we are the living embodiment of divinity and grace.
1: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
0: Because Gurudev is residing in our hearts.
1: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
0: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
1: Ať aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
0: Arpan kar do dunya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
1: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
0: Everything is in their hands.
1: Všechno je v jejich rukách.
0: But faith is important.
1: Ale víra je důležitá.
0: That understanding, that awareness that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
1: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
0: Because anything that is in our conscious mind,
1: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
0: and we put it in the subconscious mind,
1: a propíšeme to do podvědomé mysli,
0: then by hook or crook that subconscious mind will make it the reality.
1: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
0: Some of us call it manifestation.
1: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
0: And some of us call it nahamkarta.
1: A někdo tomu říká nahamkarta.
0: But it's all in our hands.
1: Ale je to v našich rukách.
0: All what we receive is in Gurudev's hands.
1: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
0: But the actions are in our hands.
1: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
0: So if we have a certain wish, if we have some nishchay, if we have some longing for something.
1: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
0: And we believe it's impossible to achieve.
1: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
0: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
1: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
0: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
1: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
0: We are stuck in that.
1: Jsme v ní zachyceni.
0: And we stop ourselves from going deeper.
1: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
0: Because our conscious mind tells us it's impossible.
1: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
0: It tells us we are not worthy enough to do it.
1: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
0: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
1: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
0: we will know and understand and believe that everything is possible.
1: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
0: Jo jag mein rahu to aise rahu, jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
1: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
0: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya.
0: She writes V-I-D-Y-A.
1: Ona to píše V-I-D-Y-A.
0: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A. Ale my to, Vidya,
1: pro ve skutečnosti vyslané s tím dh, dha, vidya.
0: What do we sing in our second part of the prayer?
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First
1: Nemluvím
0: part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá část.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď, sotva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So, the problem is, there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, they are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: Like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit sh.
0: Sure. Sure is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o kterém můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy sh v Indii.
0: One is sa for Swamiji.
1: Jeden je sa pro Swamijiho.
0: One is sha.
1: Jeden je sh.
0: For Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal sh.
1: To je vaše to sh, jak That's vy to píšete.
0: When you put your both teeth together and just say sh.
1: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete sh.
0: Sh for Shiva.
1: Je to jako Shiva.
0: And then there's a third sh which does not exist in English.
1: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
0: But this is when we put our tongue up.
1: Když dáte jazyk nahoru.
0: And then sh.
1: A je to sh.
0: That's the third sh which is all in Sanskrit and in Hindi.
1: A to je takové, tenhle druh sh, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
0: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: Není
0: but
1: to
0: mithya,
1: mithya. Ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is th. In this world I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
1: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
0: Mere saba guna dosh samarpit ho Bhagavan tumhare haathon mein. O Lord, O Gurudev, all my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
1: O Gurudeve, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna, obětuj u tvých lotosových nohou.
0: Jab mujhe janam mile, to tav charano ka pujari ban saku. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
1: Prosím, dej mi šance, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And इन इस पुजारी का एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में. यू हैव द सोल्यूशन ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम दैट इज इन दिस प्रीस्ट्स

0: prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Musíte, měli byste víc chodit k Parvati na hoji, znamená vězeň.
0: Now Mansukramji was living in India a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So Kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkama bhava.
1: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkama bhava.
0: Sakam and nishkam.
1: Je sakam a nishkam.
0: That's another topic we can take
1: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
0: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
1: Sakam, to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
0: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
1: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
0: So maybe may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti s nishkama bhava, nesobecky.
0: Fir anta samay mein prana tuju sakar tumhare haathon mein. And in the last moment when I leave this mortal body,
1: a v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo,
0: then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i to je i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujh mein tujh mein bas ye bhed yahi, main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
1: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou
0: is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: Mehu sansar ke hato me, sansar tumare hato me. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands,
1: a když všechno je tedy v jeho rukách,
0: when happiness is in their hands,
1: i to štěstí je v jeho rukách,
0: what is in our hands?
1: Co je v našich rukách?
0: Nothing, no?
1: Nic, že?
0: No, he gave us something.
1: Ale on nám něco dal.
0: Our malas.
1: Naše málu.
0: That is in our hands.
1: Ta je v našich rukách.
0: Our actions are in our hands.
1: Naše činy jsou v našich rukách.
0: The way of our living is in our hands.
1: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
0: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
1: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
0: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
1: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
0: there's time for you to get up and get something.
1: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
0: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: C'est des petits noms Bhagwan qui jai. Si c'est Vishwagandasha Paramaswami Maheshwaranji Guru Deva qui jai.
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले लंबी लंबी खाई. What does that mean?
2: Co to znamená?
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले, thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Saraswati, but which aspect so far?
2: Saraswati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what did we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So, what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další?
1: Come
2: Chakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sádví Svámi Dayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci z růží?
1: It looks very beautiful. Vypadá... Not rose, sorry. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokavou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work.
2: Práce.
1: Home.
2: Doma.
1: Family.
2: Rodině.
1: Kids.
2: Děti.
1: Partners.
2: Partner, partnerka.
1: Boss.
2: Šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
2: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
2: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
2: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
2: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
2: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, lobha, ahankar, irsha, jealousy, envy, anger, lust,
2: to
1: all these qualities.
2: Špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
2: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf and then that is the result which we will get out of it.
2: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
2: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
2: Záleží na tom ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
2: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
2: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
2: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now, did you ever think goddess of wisdom?
2: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
2: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
2: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is
2: tam
1: a guitar.
2: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
2: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
2: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
2: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
2: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
2: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
2: Připomíná nám
1: life.
2: To, život.
1: Too much work.
2: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
2: Se rovná stresu.
1: Too less work.
2: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
2: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
2: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
2: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
2: Příliš mluvení
1: creates confusion.
2: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
2: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
2: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
2: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
2: Co nám to dává?
1: Distance.
2: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there is something to lose.
2: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us, we can learn from each person around us, we can learn from everything.
2: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
2: A co nás Saraswati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
2: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
2: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about few days back?
2: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
2: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
2: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity. Teaches us clarity, awareness and balance.
2: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze. A
1: yoga teaches us unity.
2: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
2: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
2: A my máme všechny tři máme.
1: Chinta mata karana. Teri.

0: निप्तान्यं भगवान की जय।
1: श्री
0: विश्व कुंदेश्वर परम स्वामी महेश्वरं जी गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
3: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
2: Nirbhay raho, nishankar raho. Be without any worries, be without any bhay.
3: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
2: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
3: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
2: What is the power of words?
3: Jakou moc mají slova?
2: When we study, when we were in school,
3: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
2: or in our younger days,
3: když jsme byli mladší,
2: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
3: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
2: But I feel like that, so no problem.
3: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
2: Body is something else.
3: Tělo je něco jiného.
2: But inside God knows how many years old we are.
3: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
2: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
3: Naše mantrové narození, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
2: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
3: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
2: Kartike Bhagavan, loji. O Kartike. So the words of powers we always had someone.
3: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
2: who told us, my dear, I believe in you.
3: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
2: And many years later,
3: a o mnoho let později,
2: someone asked that young man at the time.
3: A někdo se zeptá toho tehdy mladíka.
2: When he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but...
3: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
2: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
3: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
2: What is something that changed you? What is something that changed your life?
3: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
2: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
3: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
2: Believed in me before I believed in myself.
3: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
2: So that is what Gurudev is doing.
3: A to je to, co dělá Gurudev.
2: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
3: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
2: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
3: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
2: Because he thinks about others before he thinks about himself.
3: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
2: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
3: I když mu lékaři doporučovali, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
2: There was one man.
3: Byl jeden člověk.
2: And a sadhu came to his house.
3: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
2: And he complained to that guruji.
3: A on si tomu gurujímu začal stěžovat.
2: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
3: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
2: Then the wife says, Guruji, but...
3: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
2: There's always a ale.
3: Vždycky je tam to ale.
2: So she said, Guruji, but he never listens.
3: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
2: Then Guruji starts laughing.
3: A Guruji se začne smát.
2: And he said,
3: a řekne,
2: the problem is,
3: ten problém je,
2: that he or she is speaking without awareness.
3: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
2: And you are listening without patience.
3: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
2: So until we don't have awareness while talking,
3: pokud nemluvíme pozorně,
2: and if we don't have patience while listening,
3: a nemáme a nenasloucháme trpělivě,
2: it won't be a normal conversation.
3: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
2: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
3: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
2: But there is zero awareness while talking.
3: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
2: And that's how arguments start.
3: A takhle začínají hádky.
2: That's how the first crack in the relationship starts.
3: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
2: Because the other person who is listening,
3: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
2: is not patient enough.
3: Není dost trpělivý.
2: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
3: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, tamhle to, proč si udělal tohle, neudělal tamhle to?
2: And before he and she can finish the sentence,
3: a než ještě dokončí tu svoji větu,
2: the other one will start.
3: A ten ostatní už jako vybuchne.
2: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
3: Ale tohle, ale tamhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
2: We all did it.
3: Všichni jsme s tím prošli.
2: We all did it in our relationships.
3: V těch našich vztazích.
2: We all did it in our friendships.
3: Stalo se nám to s přáteli.
2: We all did it in our day-to-day life.
3: Zažíváme to v každodenním životě.
2: We talk without awareness, we listen without patience.
3: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
2: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing what he's trying to convey,
3: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
2: then there won't be any confusion and misunderstandings.
3: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
2: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk.
3: A ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
2: we will solve so many problems.
3: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
2: Vikram, where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
3: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
2: Caterly garba bandhye sambhutam. Oh, sorry, no translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha. Which means,
3: a to znamená,
2: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot.
3: Ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby.
2: The one which is mixed with chai leaves and sugar.
3: Ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
2: Pranam to that namo chai chandikaya namo namaha.
3: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
2: So there, it's, I don't think you will get this joke. This all Indians will get to
3: understand. Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
2: Doesn't matter.
3: Tak je to jedno.
2: So, awareness and patience, very important.
3: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
2: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
3: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
2: Practice.
3: Cvič.
2: Meditate.
3: Medituj.
2: Do our mala.
3: Dělej svou málu.
2: Because meditation increases the awareness.
3: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
2: And mala is helping our patience.
3: A mála pomáhá naší trpělivosti.
2: You know how?
3: Víte jak?
2: We start our mala.
3: Začneme naší málu.
2: We're halfway through.
3: Jsme v půlce.
2: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
3: A já to takhle dělám, nevím, jestli vy.
2: open our eyes and check where is this end.
3: Oči a koukám, kdy už bude ten konec.
2: So that awareness and that patience we can learn from Mala.
3: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na Mále.
2: That's why we have Sumarans.
3: Proto máme Sumarany.
2: Which does not have that guru bead.
3: Tady tam nemají tu kuličku gurua.
2: So you just go on and on.
3: Tam jenom jdete pořád dál a dál.

0: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
1: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod.
0: This tree has to have roots for it to grow.
1: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
0: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
1: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
0: There are so many different forms and factors which we worship.
1: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
0: Wisdom we take Saraswati ji.
1: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
0: Wealth we take Lakshmi.
1: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
0: We want fierceness, anger Kali.
1: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
0: We want to be fearless Durga.
1: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
0: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
1: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
0: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
1: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: Shridip Marem Bhagwan Ki Jai. Vishwaguru Mamandaleshwar Paramahansa Swami Maheshwaranand Puriji Guru Deva Ki Jai. Param Pujya Mamandaleshwar Shri Swami Avatar Puriji Maharaj Ki Jai.
1: Hira Puriji Ki Jai.
2: Hari Om, everyone.
3: Všem.
2: Did you all get this?
3: Všichni jste dostali tyhle fotografie.
2: Okay. I don't really know. I don't see any sticker, so I don't think it's a sticking thing, but maybe we can put it on the fridge or on the wall or cut it and then do separates or...
3: Můžete si to dát někam na zem, rozstříhat si to samostatně, někam si to dát na zeď.
2: This Swamiji printed many years back.
3: Tohle Swamiji vytiskl už před mnoha lety.
2: And it was not used and it was in the storeroom or somewhere for many years. So.
3: Nevyužilo se to a skladovalo se to po mnoho let někde.
2: Why not it should be used, no?
3: Tak proč to nepoužít teď?
2: And it's reminding us of the old times, black and white.
3: A připomínám ty staré časy, kdy všechno bylo černobílé.
2: Nowadays we live in a very colorful world.
3: Dneska žijeme v barevném světě.
2: But sometimes it's good to remember our roots.
3: A někde je dobré vzpomenout si na své kořeny.
2: To remember from where we came.
3: Vzpomenout si, odkud jsme vzešli.
2: From where we originated.
3: A kde máme původ.
2: So it's a very beautiful morning. It was a cool night.
3: Velice krásné ráno po chladné noci.
2: Not so hot.
3: Není tak horko.
2: So before we leave, we left Sri Lanka with a cool weather for them who are living here.
3: Tak než odjedeme, tak se rozloučíme se Sri Lankami tím chladným počasím, příjemně chladivým počasím.
2: But Sri Lanka is a place which is our home.
3: Sri Lanka, to je naše místo, náš domov.
2: So we can come anytime we are passing by, we are somewhere near, we want a place to stay, here is a place to stay.
3: A tak kdykoliv, kdy budete blízko, kdy pojedete kolem, určitě se zastavte, když budete potřebovat přenocovat, kdykoliv se zastavte tady, přijeďte.
2: Many of your friends, guru brothers, guru sisters may own houses here, buy houses here, because Swamiji wanted to create this beautiful family community like village.
3: A mnozí naši jogoví bratři a sestry si koupili také domy v okolí, protože Vishwaguruji chtěl tady vytvořit takovou tu krásnou jogovou vesnici, jogovou rodinu.
2: So you will never feel lonely.
3: Tak se tu nikdy nebudete cítit o samotě.
2: So welcome.
3: Takže vítejte.
2: Enjoy your home.
3: Radujte se ze svého domova tady.
2: And now we will be continuing our journey ahead.
3: A my budeme pokračovat v naší cestě vpřed.
2: To, how do you say Hungary?
3: Maďarsko.
2: Maďarsko.
3: A pojedeme do Maďarska, Hungary.
2: So we will be there now next week.
3: Takže příští týden budeme tam.
2: We'll have a beautiful continuation of this satsang journey seminars in VIP.
3: Budeme mít krásné pokračování těch našich seminářů a satsangů ve VIPu.
2: Some of you I will see there.
3: Některé, s některými z vás se tam uvidím.
2: Some of you I will see in Rijeka.
3: A s některými se uvidíme v Rijece.
2: Then we will see in Himalaya.
3: A pak se uvidíme v Himalajích.
2: Anyone going to the Himalayas this year?
3: Jede někdo do Himalají z vás?
2: One. Only one?
3: Jenom jeden?
2: Two, three.

0: Dananan, you're going? You're going? You raised hands.
1: Už jsi zvedl ruku, Jánanande, tak.
0: Time will come.
1: Čas přijde.
0: So, see you in September.
1: Tak se uvidíme v září ve Malajích.
0: You and you have all the equipment ready. Just repack, wash them again and.
1: Máš všechno stejně vybavení připravené, tak si to jen.
0: Come on, it was nice. I used to come on your tent and throw snow at you at 5 in the morning.
1: Chodíval jsem k tobě do stanu a v 5 ráno jsem ti tam házel sníh.
0: So yes, we always will have time to reconnect. We always are there for each other. That's what families are there for.
1: A vždycky budeme si najdeme čas se znovu propojit, čas jeden pro druhého na sebe navzájem.
0: But more than relying, we are all in Gurudev's hands, so we don't need to rely on him, but instead of relying on some external forces, we rely on each other because we are a family and we are there to support each other.
1: A jsme v Gurudevových rukách, tak se nemusíme spoléhat na nic vnějšího, můžeme se spolehnout jeden na druhého, na sebe navzájem, že se vzájemně podpoříme.
0: Instead of us worrying who will be there for me, who will take care, how will I function.
1: A místo toho, aby jsme se trápili tím, kdo se o mě postará, jak všechno zařídím, jak to všechno bude fungovat.
0: Just know that we have each other.
1: Vězte, že máme se navzájem jeden druhého.
0: Many cities, many villages, many countries, everywhere we have Gurudev's disciples.
1: V mnoha vesnicích, městech, mnoha zemích, všude máme Gurudevovy žáky.
0: And everyone in our family are so open-minded, kind, generous, because that is what Gurudev has taught us.
1: A každý v naší rodině má otevřenou mysl, široké srdce, je velice laskavý, protože takhle nás to učil Vishvaguruji.
0: And with open arms they would welcome us, please come.
1: A s otevřenou náručí vás uvítají, prosím, pojď dál, přijeď.
0: Please feel at home.
1: Prosím, cít se tady jako doma.
0: So be there for each other.
1: Tak buďte tady jeden pro druhého, pro sebe navzájem.
0: Supporting each other in every way possible.
1: Podporujte se navzájem, jak jen to jde.
0: More transparent communication.
1: Více transparentní komunikace.
0: More easily functional way for us to operate between each other.
1: Aby to bylo takové jednodušší to, jak společně fungujeme.
0: Becoming more kind and generous.
1: Staňte se laskavějšími a štědřejšími.
0: Spreading that divine love which is in our hearts.
1: Rozšiřujte to božské světlo, které máte v srdcích.
0: And living by dharma and the teachings of our parampara.
1: A žijte podle dharmy a učení naší parampara.
0: That's our new year resolution.
1: A to je naše rozhodnutí do nového roku, novoroční předsevzetí.
0: For us every day is a new year.
1: Pro nás každý den je nový rok.
0: But until next seminar,
1: ale až do příštího semináře
0: we will try to work on these things.
1: Budeme se snažit pracovat právě na tomhle.
0: Alles klar?
1: Všechno jasné?
0: Good.
1: Dobrá.
0: So, you call soon in 40-45 minutes we have, so come.
1: Máme ještě nějakých 40-45 minut. Přijďte se rozloučit.
0: You can bring prasad. I will give prasad to everyone.
1: Můžeme přinést prasad sem.
0: So please come.
1: Prosím, pojďte, kdo se chcete rozloučit.
0: Svasti prajavyam paripanayantam nyayena margena mahin mahishago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sugino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai.
1: God.

0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many, many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak chce.
0: But the attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva. Potom this soul,
1: ta jiva,
0: because there's nothing and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti ním.
0: So there are many, many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga.
1: A proto je
0: name yoga.
1: A podobně je jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.

0: vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
1: Bhakti yoga, jnani yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga techniques.
0: A ještě víc je jogových technik.
1: But we cannot all learn and practice.
0: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
1: We can learn.
0: Můžeme se to naučit.
1: But we cannot all practice.
0: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
1: And one need not.
0: A ani není potřeba.
1: We have to have one.
0: Musíme mít jedno.
1: So Holy Guruji said one in all and all in one.
0: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
1: Everyone of you are here.
0: Takže vy všichni, co tady
1: you have
0: jste,
1: also your some kind of feeling techniques
0: máte
1: and
0: nějak,
1: you are practicing this.
0: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
1: And so I today was the we call the pranayama.
0: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
1: And different kinds of pranayams.
0: A ty jsou různé druhy.
1: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
0: A pak jsou různé druhy zvuku také.
1: And this many different kind of sounds.
0: A ty různé druhy zvuku.
1: It is a certain of the nerve systems.
0: Tak souvisí s nervovým systémem.
1: And this kind of sound coming from the brain.
0: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
1: But it is said it's from the nabi.
0: Ale říká se, že je z nábí.
1: And from this nabi is going vajranadi.
0: A z nábí jde vajranadi.
1: And many all what we have.
0: A různé další, co máme.
1: And so we have some kind of pranayam.
0: Takže máme určité pranayamy.
1: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
0: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
1: Now we all are hanging on this one.
0: A my se držíme tady těch.
1: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
0: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
1: But there is someone.
0: Ale je někdo.
1: They are really have this is a science.
0: Který opravdu to bere jako vědu.
1: And so for example let's say the pranayama.
0: A tak třeba řekněme pranayama.
1: And in this pranayama is also like the sound.
0: A ve které je také zvuk.
1: And in this sound it is one is what we call the brahmari.
0: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
1: Now brahmari is like a bees.
0: Tak brámlí je jako včely.
1: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
0: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
1: And so it is that is coming and taking the nectar.
0: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
1: So mother is that giving flowers.
0: Takže matka dává ty květiny.
1: Energies.
0: Energie.
1: Honey.
0: Med.
1: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
0: přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
1: So when we go to the pranayams.
0: Čili když jdeme na pranayamu.
1: And today I told someone technique something.
0: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
1: And so it is called Brahmari.
0: Takže říká se tomu Brahmari.
1: And it is through our fingers.
0: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
0: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
1: Now this have a sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the Brahmari, ten zvuk, pranayam.
0: Pranayam je Brahmari.
1: There are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
0: Nails
1: very big and very nice red or yellow orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
1: So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nails.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát.
1: Don't put so much nails, otherwise you can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
0: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go little in and then out like this.
0: Čili
1: then it's completely closed.
0: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně.
1: And we can also hold it like this.
0: Takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk.
0: Then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the, our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So, my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes.
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times, five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát. Tu
0: like dnech. This slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází.
0: And that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To
0: no.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20
0: and when
1: krát.
0: Long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can, yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayam je.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Guruve Namah Dhyanamulam Guru Murati Pujamulam Guru Padam Mantramulam Guru Vakyam Mokshamulam Guru Kripa.

0: Again, synchron, we bring our arms and legs up, both together.
1: Znova spoločne zodvihneme obidve nohy, obidve ruky, chytíme sa za chodidlá.

0: ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Alakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My dhanvat pranam sa vabilad gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalishwar Maheshwaranandpurji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwagurudevovi, svámímu Maheshwaranandajimu.
0: Om namo narayan tu Mahamandalishwar Swami Fulpurji Maharaj.
1: Om namo narayan Mahamandalishwarovi Fulpurjimu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem sannyasínům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím,
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandalishvar Fulpurji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurjim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Vstávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpurji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays, when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpurji dohlíží, abych dobře jedl.
0: So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
0: In the same way we are walking on that thin plank.
1: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
0: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
1: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
0: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
1: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
0: And he won't let us fall.
1: A nenechá nás spadnout.
0: But that trust we need to give.
1: Ale je potřeba mít tu důvěru.
0: Hare Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
1: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
0: No, how many of you remember it?
1: Kolik z vás si to pamatuje?
0: No. How many remember?
1: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
0: Okay, so I will repeat it again.
1: Takže to znova zopakuju.
0: Four kripas.
1: Jsou čtyři kripa.
0: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
1: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
0: Maybe write it down.
1: Možná si to můžete i napsat.
0: First kripa, deva kripa.
1: První kripa je deva kripa.
0: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
1: Kripa neboli požehnání božstev.
0: Now you might ask why.
1: Můžete se ptát proč.
0: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
0: Gurudev always used to tell me when I was young, ya manushya jivan bada anamol hai, ise vyartha nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi

0: Will go. We, what comes will go.
1: Co přijde, tak je odejde.
0: If we are born, we die.
1: Když se narodíme, zemřeme.
0: Happiness comes, that shall also go.
1: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
0: Sadness comes, that shall also go.
1: Přijde smutek, i ten pomine.
0: Nothing is permanent.
1: Nic není trvalé.
0: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
1: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
0: Ramakrishna se kona bade usnevi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
1: To znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
0: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will we make pranam to?
1: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
0: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
1: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
0: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
1: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
0: But these five things should decrease and hopefully disappear.
1: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
0: Any guesses which are the five things?
1: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
1: Těchto pět špatných vlastností by mělo, těch bychom se měli vzdát.
0: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
1: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
0: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
1: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
0: Indra just went rrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he's agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamalesha Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandaleshvar Fulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Sadgurudev Bhagavan ki jai.

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
0: My adoration to Vishwa Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishwa Guruji's lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati Ji.
1: Náš pilíř ášramu Swami Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhipeetha Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep, Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhipeetha Parampara and as well from Vishwa Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishwa Gurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhipeetha Parampara.
1: Máme velké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishwa Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Šri Vishwa Gurujiho.
0: He remind me my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishwa Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože z požehnání Vishwa Gurujiho jsme vyrůstali ve stejném ášramu.
0: Vishwa Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhela, sorry. It was story started from the Kumbhela.
1: A stávalo se, že mě Vishwa Guruji někdy dal za úkol, abych se postaral o avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhamelu.
0: All people was Kumbhela, our ashram. No, only we student was there remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhamele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího avatar Purjiho.
0: But he was taking

0: care me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
1: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
0: I always worry that if Tarpuri did not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
1: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst, tak.
0: I'm very clear, transparent, crystal, clear, what call transparent crystal way. I want to tell you.
1: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishvaguruji nebude šťastný.
0: Vishvaguruji call me from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
0: and
1: říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával Vishvaguruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal
0: morning breakfast.
1: Musíš vařit halvu a kheer Avatar Purimu na snídani. A Avatar Puriji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That this is reminding time to time us. And I'm thanks today. This is great one color life.
1: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the, my 36 years the birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday, the cake, my life, I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
0: But is cake.
1: Ale tenhle ten dort
0: is very, very, very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
0: I thanks to Vishvaguruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuju Vishvagurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe.
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
0: Now today many the devotee of Vishvaguruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishvaguruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishvagurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishvaguruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Puriji told that you know where we was.
1: Všechno
0: nobody know.
1: Je požehnání Vishvagurujiho, protože tak jak Swami Avatar Puriji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
1: Vishvaguruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishvaguruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
0: And this is blessing Vishvaguruji.
1: A to je díky Vishvagurujiho požehnání.
0: So thanks all of you once again.
1: Takže znovu děkuju vám všem.
0: This is great day.
1: Je to veliký den.
0: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
1: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
0: You know, you all of you know that we all must

0: बोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: तो znamená दया je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना मींस एक्सेप्ट आवर भक्ति आवर एडोरेशन आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स,
1: přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: सोए हुए भागियों को जगा देना, ओ गुरुदेव प्लीज वेक अप आवर डेस्टिनी,
1: प्रोसीम गुरुदेवे प्रबुज नास क नशेमु ओसुदु,
0: मेरी नाव भवर डोले, एज अवतार पुरी जी मेंशनिंग, मेरी नाव मींस माय बोट इज इन द ओशन एंड मूविंग विद द ओशन वेव्स अप एंड डाउन मूविंग,
1: jak to avatar Porigi zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev pára laga dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwaguruji's energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá požehnání.
0: Fold hand.
1: Nektar.
0: Fold hand and three time om chanting.
1: Takže
0: praying
1: prosím,
0: for
1: Vishwaguruji's
0: good health.
1: A třikrát zaspíváme om za Vishwaguruji's dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba
0: protection
1: půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

0: पे
1: और समवन हैव टाइम फॉर 1 week यू कैन बी हियर फॉर सम अगर फ्रेंड्स
0: někdo bude mít třeba čas přijet na týden s přáteli.
1: And because to live in such a beautiful atmosphere.
0: Protože žít v takové

0: nádherné atmosféře.
1: And we have our guru paramparas.
0: Kde tady máme naši guru parampara.
1: Everywhere, in every place, there is a spirituals and gurus.
0: Je všude, na každém místě je duchovnost a všude jsou gurové.
1: In every room, there are pictures of gurudevs.
0: V každé místnosti jsou obrázky gurudevů.
1: Some have Krishna.
0: Někdo má Krishnu.
1: Shiva.
0: Shivu.
1: Brahma.
0: Rámu.
1: Vishnu.
0: Vishnua.
1: Ram.
0: Rámu.
1: Jesus.
0: Ježíše.
1: Holy Mother.
0: Svatou matku.
1: So this is a holy atmosphere.
0: A tak to je ta svatá atmosféra.
1: And I was thinking today.
0: A dnes jsem přemýšlel.
1: We all, whenever we will go.
0: O tom, že ať pojedeme kdykoliv.
1: Do Brahmaloka.
0: Ať se kdykoliv odebereme do Brahmaloky.
1: Please, Mahaprabhuji.
0: Tak prosím, Mahaprabhuji.
1: Let us from this atmosphere.
0: Dej, aby to bylo z této atmosféry.
1: Of course, in your family, your house, your countries, your house where it is.
0: Samozřejmě, že máte svůj domov, někde máte rodinu, svoji zemi, národnost.
1: But it will be always such like spiritual situation of places.
0: Ale jde o to, aby to bylo z duchovní atmosféry, z duchovního místa.
1: Alakpurijis.
0: Alakpurijiho.
1: Shiva.
0: Shivy.
1: Always I was thinking we should come to the Shiva's place.
0: Myslel jsem neustále na to, abychom se dostali k tomu místu Shivy.
1: Holy mountain.
0: Na svatou horu.
1: And that is we call mountain Kailash.
0: Nahoru, která se nazývá Kailáš.
1: And there are beautiful lakes also.
0: Jsou tam také překrásná jezera.
1: Little bit height, very height.
0: Jsou ve veliké nadmořské výšce.
1: But now it is said there is some road and more little comfortable.
0: Ale prý už tam teď vede pohodlnější cesta.
1: But we have from there many people who was, they brought the water, some stones,
0: ale je mezi
1: some sands.
0: Hodně lidí, kteří tam byli a přivezli odtamtud svatou vodu, někdo přinesl nějaké
1: kamínky. And we have many photos, pictures.
0: Nebo písek a máme spoustu fotografií toho místa, té hory.
1: That's also enough for us.
0: A to nám také stačí.
1: And we are where Alakpurijis is.
0: A pak tam, kde byl Alakpurijí.
1: Himalaya.
0: V té části Himalají.
1: Mountain Himalaya.
0: Hory Himalaje.
1: Is very spiritual, very, very.
0: Jsou velice duchovní.
1: In many other beautiful mountains, different.
0: Existuje mnoho dalších překrásných hor, taky duchovních.
1: And there was great saints also.
0: A v nich také žili velcí světci.
1: Definitely.
0: Zcela určitě.
1: Also in America.
0: Také v Americe.
1: Further, many very nice people.
0: I tam dál žijí velice milí lidé.
1: It means that our this Mother Earth.
0: Znamená to, že tato matka země.
1: And this is a life.
0: To je život.
1: We see the ocean living.
0: oceán a oceán je živý.
1: Many, many life inside.
0: Je v něm plno života.
1: And the our our mother earth.
0: A naše matka země.
1: And everything in this earth.
0: A všechno v této zemi.
1: Is alive.
0: Je živé.
1: The whole earth.
0: Celá země.
1: Even we cannot see.
0: I to, co nevidíme.
1: But life inside.
0: I v tom je život.
1: Some long years ago.
0: Před mnoha lety.
1: When I was in Vienna.
0: Když jsem byl ještě ve Vídni.
1: And so there was said one day they saw us some from the life.
0: Tak nám tam ukazovali nějaký dokument o životě.
1: The living animals.
0: O různých živých zvířatech.
1: And maybe if you don't know, I will ask perhaps in Vienna.
0: Jestli to neznáte, tak možná se potom poptám ve Vídni.
1: Ekta's husband.
0: Manžel Ekty.
1: He's in the there all were on televisions and everything.
0: Pracuje v televizi, takže to dohledá.
1: So maybe we will one day bring this and we can show us.
0: A možná to sem jednou přivezeme a pustíme si to.
1: So they said that time.
0: A tehdy říkali v tom dokumentu.
1: Anywhere on the earth, if it's dry.
0: Že kdekoliv na zemi, i když vidíte, že je tam úplné sucho.
1: Very hot.
0: I horko.
1: Or cold.
0: Nebo chladno.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So they said, anywhere, stand yourself on the earth.
0: Ať jste kdekoliv, tak se můžete stoupnout na zem.
1: And then through their instruments.
0: A pak nějakými speciálními nástroji.
1: And the sea through the earth.
0: Se podívali skrz tu zem.
1: Unbelievable how many creatures.
0: Do půdy. A bylo neuvěřitelné, kolik tam bylo různých stvoření.
1: From the sand, earth.
0: Třeba i v písku jenom.
1: Till they have everything and
0: všechno to tam žilo.
1: Person will be so how to say afraid.
0: A člověk by se až bál.
1: My God.
0: Uj Bože.
1: I'm going in with so many animals.
0: Snad se do těch zvířat neprobořím.
1: I will ask the Ekta.
0: Já požádám, poprosím Ektu.
1: The Ekta, she's gone. She comes always 2-3 days, then she goes away.
0: Vždycky přijede na 2-3 dny a pak zase odjede.
1: Oh, you are here.
0: Teď zrovna je
1: thank
0: tady.
1: You very much, okay?
0: Tak děkuji mnohokrát.
1: Then you should tell him, okay? Definitely he will.
0: Vyřiď mu to, ať tam.
1: Aha, he. Of course, then I will be very happy, very, very happy.
0: Tak pravděpodobně sleduje webcast, takže o tom ví hned a s vámi, že bude mít velkou radost, když to pošle.
1: Some you are going tomorrow already, otherwise we could have saw you.
0: Někteří z vás už odjíždíte zítra, jinak bychom vám to mohli teď hned ukázat, promítnout.
1: So that was a serial.
0: Čili byl to takový celý seriál.
1: Every and 2 weeks once or something many things
0: jednou týdně nebo jednou za 2 týdny promítali a bylo tam
1: scientist they were
0: spoustu dílů a připravovali to vědci.
1: Is it very good?
0: Je to velmi dobré.
1: Then in our body.

0: potom v našem těle.
1: Yeah, I just said yes.
0: Hodiny to potvrzují.
1: Everything is there, he said.
0: Hodiny říkají, všechno tam je.
1: In our body we call life.
0: V našem těle je život.
1: We are life.
0: A my jsme živí.
1: Always we said is our heart and our soul.
0: My vždycky říkáme, to je moje srdce, moje duše.
1: But in the whole body.
0: Ale v celém těle.
1: There's so many jiva.
0: Je tolik těch jiva, žijících entit.
1: Life, eh?
0: Života.
1: So in the bones.
0: V kostech.
1: In the nerves.
0: V nervech.
1: All different like liquids.
0: Ve všech různých kapalinách.
1: In the skin.
0: V kůži.
1: Everything in our eyes.
0: Ve všem, v očích.
1: Everything, life.
0: Úplně všude je život.
1: This is the life.
0: A to je život.
1: So we are life.
0: My jsme ten život.
1: And not only we, but we say my jiva or something.
0: A není to jenom to naše já, to čemu říkáme jiva.
1: But we are going through the whole universe.
0: Ale je to celý takový vesmír těch životů.
1: If we are diving in the water.
0: Když se potopíme do vody.
1: Also there is.
0: Tak i tam je ten podmořský život.
1: When they are going under the earth and they are breaking their coal.
0: Když jsme někde v podzemí, třeba v dolech.
1: Some gold.
0: Na uhlí nebo na zlato.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: And that is also the life inside.
0: Tak tam je také život.
1: We cannot understand what kind of life is.
0: A jenom nerozumíme, co to vlastně je za život.
1: Our stone.
0: Naše kameny.
1: Our stone is also life.
0: Kameny jsou také živé.
1: But how it goes, we don't know how long it will be and what will be turning to different things.
0: Ale nevíme, jak ten proces toho života probíhá v nich a jak dlouho trvá, než se promění v něco jiného.
1: So when you see this,
0: a tak když toto vidíte,
1: and with these instruments,
0: a pomocí těch různých mikroskopů, nástrojů,
1: and tell, please, can you walk?
0: A pak řeknete, můžete se tady projít?
1: My God,
0: můj Bože,
1: painful, wow, everywhere.
0: Tak bojte se našlapovat.
1: Therefore, our earth.
0: Proto naše země.
1: Is living earth.
0: Je žijící země.
1: So we are not something like other kind of this what they call, but life, earth is the life.
0: Čili nejsme, nejde o žádný mimozemský život, o žádné UFO.
1: Therefore we said, life, mother earth.
0: Ale ten život je tady na zemi, protože říkáme živá matka země.
1: And we should every time bless our mother earth.
0: A měli bychom stále žehnat matce zemi.
1: You know how many times I'm telling.
0: Víte, kolikrát už to říkám?
1: When we open our eyes.
0: Že když otevřeme oči.
1: We said.
0: Tak řekneme.
1: God.
0: Bože.
1: And my I am what I am.
0: Co říkáme, jsem?
1: A man, human.
0: Jsem člověk.
1: Living.
0: Žiju.
1: Then earth.
0: Potom mother, země, matka země.
1: The water.
0: Voda.
1: All our five elements.
0: Všech našich pět prvků.
1: Then further.
0: A pak dál.
1: So in our sadhana practice, our yoga, in daily life.
0: A tak v naší sádhaně, v našem cvičení jogy v denním životě.
1: We are learning, I'm giving you, because it's we call the karn karn. Karn karn means very very fine scent.
0: Se učíme a mluvíme o kan kan, to je úplně ten nejdrobnější, to zrníčko písku, nejdrobnější.
1: Inside is alive.
0: A i v tom je život.
1: For example.
0: Například.
1: Ocean.
0: Máme oceán.
1: Clouds.
0: Mraky.
1: And coming again water.
0: A z těch mraků znovu prší voda.
1: Sometimes is very fine drop. We cannot see.
0: A někdy ty kapičky jsou tak drobunké, že ani nevidíme.
1: We will see when it is very, very cold.
0: Ale dá se to vidět, když je
1: in winter.
0: Veliká zima, když mrzne v zimě.
1: And we cannot see the fog.
0: A my nevidíme, protože
1: or what we call the
0: máme to zamlžené.
1: And there we can't see anything.
0: A nic nevidíme, protože ta voda se sráží a je, máme tu mlhu.
1: But there is water, drops.
0: Všude v tom jsou kapičky vody.
1: We see only like a fog.
0: A my je vidíme jenom jako mlhu.
1: But that is water.
0: Ale to je voda.
1: And the water is that very, very drops.
0: A ta voda je ve formě nepatrných kapiček.
1: And that is life inside. It is a life.
0: A v tom je život, to je život.
1: So one said.
0: Takže říká se.
1: Where I can go?
0: Kam mám jít?
1: Which side I'll go?
0: Na jakou stranu se mám dát?
1: Should I go high?
0: Mám stoupat vzhůru?
1: Or on the earth?
0: Nebo padat na
1: Should
0: zem?
1: I go under the earth?
0: Mám jít pod zem?
1: Or in the water?
0: Nebo do vody?
1: O my atma?
0: O mé atma?
1: I am.
0: Jsem.
1: Every day. Everywhere.
0: Jsem všude.
1: And I don't feel anything fear.
0: A necítím žádný strach.
1: No pain.
0: Žádnou bolest.
1: It is even what we call the colors. And how many colors are coming in the rivers or in the water?
0: I barev, kolik různých barev je ve vodě.
1: We have, for example, this
0: rainbow.
1: Rainbow.
0: Máme třeba duhu.
1: How comes from these colors and this and that?
0: Jak se to stane, že se nám vyjeví ty barvy?
1: Same thing when you or we close our eyes.
0: A to též, když zavřete oči.
1: Each and us, we have different kind of light inside.
0: Každý z nás bude vnímat různé světlo.
1: It is dark.
0: Je
1: very dark.
0: Někdo velmi temnou barvu.
1: But that is also very living and very great.
0: Ale i vlastně i ty barvy jsou živé a jsou veliké.
1: So where is not?
0: Čili kde to není?
1: And where I am?
0: A kde jsem já?
1: I am nothing.
0: Já nejsem nic.
1: I am nothing.
0: Já nejsem nic.
1: Only that Atma Bhagavan Prabhu.
0: Jenom to Atma Bhagavan Prabhu.
1: And so we see how many stars in the skies.
0: A vidíme tolik hvězd na obloze.
1: And it is said how many states that we can go after we cannot go further.
0: Říká se, teď můžeme ujít všechny ty kroky a potom už to nepůjde.
1: So many yogis, how far they can go in the sky?
0: Jak daleko se můžou dostat jogini po obloze?
1: And then they can come back.
0: Kam až daleko můžou nahoru jít a jak se můžou vrátit zpátky?
1: But those parabrahma, paramatma.
0: Ale parabrahma, paramatma.
1: That jiva.
0: To jiva.
1: Like a great rishi.
0: jako třeba veliký rishi,
1: then if they come

0: above everything.
1: Ten se může dostat úplně nad všechno.
0: Then they cannot come back.
1: Ale pak už se nevrací zpátky.
0: No, then they are all in one.
1: Pak už jsou všichni v tom jednom.
0: So there are two things.
1: Takže jsou dvě věci.
0: One is that sometimes we practice and do good things and everything.
1: Někdy cvičíme a děláme různé dobré skutky a všechno možné.
0: Or we fall down.
1: A nebo padáme.
0: It means our we have such kind of habit.
1: To znamená, že máme určité zlozvyky.
0: We are only in the worldly things.
1: A lákají nás jenom ty světské věci.
0: Then we cannot go up.
1: Potom se nemůžeme povznést.
0: We should go up.
1: A měli bychom jít vzhůru.
0: In the very what there is a plastic
1: ball. Když máme míč.
2: Like a balloon.
0: Yes, balloon.
1: Nebo balónek.
0: And balloon is that it will go always high and high and high.
1: Když máme ten nafukovací balónek, tak ten pořád bude stoupat vzhůru.
0: Because inside is nothing except only prana.
1: Protože uvnitř není nic, jenom prána.
0: The air.
1: Vzduch.
0: And that will take more higher and higher and higher.
1: Určitý plyn, který ho bude nadnášet vzhůru, výš a výš.
0: But after sometimes.
1: Ale po určité době.
0: One will explode it.
1: Ten balónek praskne.
0: And coming down.
1: A pak se vrátí dolů.
0: So we have desire.
1: Čili my máme touhy.
0: So this desire is that always bring us on the earth back.
1: A ta touha nás vždycky vrátí zpátky dolů na zem.
0: In the earth is good.
1: Na zemi je to dobré.
0: But we are always here.
1: Ale jsme stále tady.
0: We die, we burn again, more born.
1: Umřeme a znovu se narodíme.
0: Again die, again born, again die.
1: Narodíme se, umřeme.
0: And not only that, we will be always human.
1: A není to tak, že se budeme rodit stále jako lidé?
0: No.
1: Ne.
0: Maybe we are in worms in the earth, down.
1: Možná se narodíme jako nějací červy v zemi.
0: Jiva. Jiva is the jiva.
1: Jiva je jiva.
0: Water is the jiva.
1: Voda je jiva, život.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Jiva.
1: Jiva, život.
0: Jiva voda, yeah, jiva.
1: Voda je život.
0: Voda život. And we go Jal Jagdish.
1: A u nás se to říká takto.
0: Jal Jagdish.
1: Jal Jagdish.
0: Jal Jagdish. Jal Jagdish. Where the water, there is a God.
1: Tam, kde je voda, tam je Bůh.
0: Where is water, there is a fire.
1: Kde je voda, tam je oheň.
0: There is a water, there is a heat.
1: Kde je voda, tam je horko.
0: Where there is a cold.
1: Tam je taky chladno.
0: Water.
1: To všechno voda.
0: So this is Rishi said, one rishi.
1: Jeden rishi jednou řekl.
0: I can't go further.
1: Nemůžu jít dál.
0: The wind, the air.
1: Vítr, vzduch.
0: Always bringing me again back into the earth.
1: Mě vždycky zavané zpátky na zem.
0: When we will go?
1: Kam půjdeme?
0: No feeling of the cold.
1: Tam, kam půjdeme, necítíme ani chlad.
0: No fire you can feel.
1: Ani oheň.
0: No elements you can feel.
1: Necítíme žádné prvky.
0: So don't worry.
1: Čili nedělejte si starosti.
0: You need not to take your jacket.
1: Nebudete potřebovat žádný kabát.
0: Okay. everything remains here.
1: Žádnou bundu, všechno zůstane tady.
0: And that is this.
1: A tak to je.
0: Therefore,
1: proto
0: it is, that means that time we come again, we will be the whole world and whole life there up.
1: Až se vrátíme, tak pak budeme v celém světě.
0: How long we don't know.
1: Jak to bude trvat, nevíme.
0: Go ahead, go ahead.
1: Pokračujte dál.
0: Or we are just going, but I think we are going round of the earth round and round.
1: A my si možná myslíme, že stoupáme vzhůru, ale ve skutečnosti jdeme jenom kolem dokola pořád po zemi.
0: So it means there is, it is said.
1: A tak se říká,
0: that each and every time all your desire,
1: pokaždé, když máte nějaké přání, touhu,
0: to get, go and take a suit, that is also divine.
1: Když třeba se chcete obout, tak to je taky určitá touha.
0: I'm sitting, this is also not.
1: To, že si chci sednout, to taky.
0: It means no, nothing.
1: Ale pak to znamená vůbec nic.
0: Then said okay.
1: Pak si řeknete dobře.
0: Who are nothing?
1: Tak co to je to nic? Nebo kdo to je?
0: Is it, there's no nothing.
1: Řeknete, to není nic.
0: So what is a nothing?
1: Co je to nic?
0: We make a anusasana, anusthan.
1: Věnujeme se anustáně.
0: So it is not so, is this that kind of rishis in the stars up?
1: Čili nemají to tak snadné ti rishiové, co jsou nahoře ve hvězdách.
0: My dear,
1: moji milí,
0: you are very forward.
1: Jste velmi pokročilý.
0: I am not very much.
1: Já zas tak moc nejsem.
0: You are great.
1: Vy jste velcí.
0: You see? So you are all sitting with the Mother Earth very nicely.
1: A tak všichni velmi hezky sedíte na matce zemi.
0: I'm all the times up, up, up.
1: A já jsem pořád tady někde nahoře.
0: So I want to be with you.
1: A tak chci být s vámi.
0: And I'm here because I want to see all my disciples, my sisters, my brothers, my child, my mothers, grandmothers, they are sitting there far there.
1: A jsem víš, protože chci vidět na všechny své bratry a sestry a matky a děti a někteří sedí opravdu velmi daleko.
0: And I sit down here.
1: A já sedím tady.
0: Then I can't see anybody.
1: A kdybych seděl rovnou na zemi, tak bych na nikoho neviděl. A nikdo by neviděl na mě.
0: So don't think that Swamiji sits on the high place.
1: Nemyslete si, že Swamiji sedává na nějakém vyvýšeném místě.
0: When anywhere, anywhere conference, anywhere somewhere, it always place high place.
1: Kdekoliv, kde se pořádá nějaká konference, tak tam všude se sedí výš.
0: Because to see us each other.
1: A jde jenom o to, abychom se navzájem viděli.
0: And when we are in aeroplane,
1: a když jsme v letadle,
0: then we see again beautiful our earth.
1: Tak zase vidíme z té perspektivy krásnou zemi pod sebou.
0: We are in.
1: My jsme uvnitř.
0: And that in is in us.
1: A ten vnitřek je v nás.
0: I am in you and you are in me.
1: Já jsem ve vás a vy jste ve mně.
0: I am in the water and water is in me.
1: Já jsem ve vodě a voda je ve mně.
0: So in this our techniques which we are giving and morning I was told you.
1: Čili v těch technikách, kterým se tu věnujeme a dopoledne jsem jednu techniku předával.
0: And how we made step by step yoga techniques.
1: A jak ty techniky, jak v nich postupujeme krok za krokem.
0: And it will be go.
1: This will go. Tak dál, budeme pokračovat.

0: when I will not be here.
1: Když tady nebudu.
0: But this path which I gave, that path.
1: Tak ta cesta, kterou jsem nastínil.
0: Go ahead on the path.
1: Kterou jsem vám ukázal, tak pokračujte po ní dál.
0: Now you see me.
1: Teď mě vidíte.
0: After you will not see me.
1: A potom mě neuvidíte.
0: But I will go on with you in on the path of you.
1: Ale já s vámi po té cestě půjdu dál.
0: That my path comes to you, your path.
1: Moje cesta je vaší cestou.
0: Then we are not different.
1: Potom mezi námi není rozdíl.
0: We will be only one.
1: Budeme jenom jedním.
0: Anything we want to melt it.
1: Cokoliv, co chceme rozstavit.
0: When we melt it, then we are all one.
1: Když to rozstavíme, tak se to propojí.
0: When we take little pieces, we are pieces.
1: Aha, když něco rozdrobíme na kousky, tak máme
0: we have the gold.
1: Kousky. Máme zlato.
0: One ring is in the on our or in our toes.
1: Máme třeba zlatý kroužek na prstě u nohy.
0: One is in rings in hem.
1: Další máme prstýnek na ruce.
0: Something is in the nose.
1: Pak máme zlatý kroužek v nose.
0: One is in the ears.
1: Další zlatý kroužek v uchu.
0: This is the tooth.
1: A další zlato yeah. Máme v zubech.
0: And some is wet.
1: A další máme kde?
0: The rings and then something other.
1: Necklace.
0: Necklace.
1: Máme zlatý náhrdelník třeba.
0: And for puja.
1: A něco zlatého puje.
0: All different.
1: To všechno jsou různé.
0: But one day we will become one.
1: Zlaté předměty, ale jednoho dne se to spojí do jednoho.
0: So you are like that. You are the ring. You have something different.
1: A vy jste teď jako ty předměty, někdo je náušnice, někdo prsten, někdo náramek zlatý.
0: And we will melt it.
1: A pak to všechno rozstavíme.
0: And then we will go further.
1: A pak půjdeme dál.
0: So where I am?
1: Kde jsem?
0: How long I will be?
1: Jak dlouho budu?
0: Why I will be?
1: Proč budu?
0: Therefore I will be nothing.
1: Proto nebudu nic.
0: It is nothing.
1: Je to nic.
0: That is in sadhanas.
1: Tak je to v sádhani.
0: So you practice.
1: Takže cvičte.
0: Without any pain.
1: Bez bolesti.
0: Don't be angry.
1: Nezlobte se.
0: Don't be fearful.
1: Nebojte se.
0: Live, eat.
1: Žijte, jeste.
0: And what you are eating.
1: To, co jíte.
0: What you are eating, there is also eating someone.
1: To, co jíte, tak zároveň také někdo jí.
0: Yes, everything is there.
1: Je tam všechno.
0: So where come further to our sadhana?
1: Takže když pokročíme v naší sadhaně.
0: Anuštán, what we are doing.
1: V té anuštáně, které se věnujeme.
0: And what we did, I told.
1: A to, co jsme dělali, o čem jsem mluvil.
0: Kriya anuštáns and then other what we did.
1: Kriya anuštáně a o asanách pranajámě.
0: And then we made very nice today again.
1: Mantra?
0: No. This morning. And that kriya.
1: A dnes ráno jsem předával kriju.
0: What is kriya?
1: Co je to kriya?
0: Tomorrow I will tell about kriya.
1: O tom budu mluvit zítra.
0: Because too long.
1: Protože je to moc dlouhé.
0: Kriya is very long.
1: Kriya je velice dlouhá.
0: Your whole body is kriya.
1: Celé vaše tělo je kriya.
0: When we say, it's also kriya.
1: Když takhle kýchneme, tak to je kriya.
0: Is kriya.
1: Když tak odfrkneme, taky je to kriya.
0: Pum, is kriya.
1: Toto je taky kriya.
0: Ah, is kriya.
1: Zívání je kriya.

0: is a kriya.
1: Kašlání je kriya.
0: But which kriya, which kind of kriya?
1: Ale jaký typ, druh kriya to je?
0: And how it will go this? So this was very great kriya.
1: Toto byla veliká kriya.
0: And we will talk tomorrow again.
1: Budeme o tom mluvit znovu zítra.
0: So all those who are practicing.
1: A tak všichni vy, kdo cvičíte, kdo jste na anuštáně,
0: should complete step that kriya.
1: Tak byste měli mít kriju.
0: Kriya, and that kriya we had.
1: A je to ta kriya, kterou jsem předával.
0: Today our some people were had this kriya.
1: Dnes několik lidí tuto kriju dostalo.
0: All kundalinis, chakras.
1: Je to spojené s kundalíní, s čakrami.
0: Everything.
1: Se vším.
0: So.
1: Takže.
0: Be relaxed, be comfortable.
1: Uvolněte se, buďte v pohodě.
0: Don't run too quickly.
1: Moc rychle neběhejte.
0: It has its time.
1: Neutíkejte, všechno má svůj čas.
0: And so, what they call smoothly.
1: Běžte hladce.
0: So, don't say, will I do, will I not do, how should I do, quickly do.
1: Neříkejte se, zvládnu to, nebo to nezvládnu, jak to mám dělat, musím to dělat rychle.
0: When we are cooking something,
1: když něco vaříme,
0: doesn't matter how quickly you could do it, it will not.
1: Tak když budete míchat sebe rychleji, tak tím to neurychlíte.
0: Yes. When the mother cow,
1: když matka kráva,
0: takes time to bring milk
1: matce down. Matce krávě taky trvá, než si nachystá to.
0: She will give the milk.
1: Mlíko a budete jí moc
0: the cow will drink.
1: A to telátko se bude moc
0: but
1: napít.
0: How and when mother is bringing from the which kind of the what we call that Aita is after, but in different other.
1: Ale jak to ta maminka zařídí, maminka kráva?
0: Yeah. So I cannot because I'm not a mother.
1: Já to nemůžu úplně popsat, jak to dělá, protože nejsem matka.
0: But mother knows how to bring the milk.
1: Ale matky ví, jak mít mléko.
0: I think we should tell tomorrow everybody.
1: Myslím, že bychom to měli zítra všem říct.
0: All mothers, okay?
1: Všechny maminky, že by to měly probrat.
0: Old mother or young mother, no problems.
1: I staré matky, i mladé matky, to je jedno.
0: Bring me one cup of your milk.
1: Přineste mi pohárek svého mléka.
0: Only she can.
1: To dokáže jenom kráva.
0: So it is like this, slowly, peacefully.
1: Takže berte to pomalu, s klidem.
0: Practice.
1: Cvičte.
0: Mantru. Mala mantra.
1: Mantru s málou.
0: That is everything will do.
1: A tím zvládnete všechno.
0: Then comes this all kriyas.
1: Pak přichází dál všechny ty kriye.
0: Om Sri Deep Narayan Bhagwan Ki.
1: Jai.